Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co rečeš, to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho času užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Canta Basieho.

even make me love you. Be me

Count Basie Blues po setmění, poznámka pro hifisty, jo. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečného materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý, jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 38, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Na desku společnosti Brunswick se vrátíme znova, respektive k deskám společnosti Brunswick, a tentokrát to je Jimmy Lunsford, Moje modrý nebe, klasika, standard. Tak nejdřív ten Jimmy Lunsford, pak Albert Emmons. Držte vlnu.

Jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený jazzman jako většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, tak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovalá značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní svinkař by řekl, to je limonáda teda, stokrát sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lansford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunswicku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinilama a jako co odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale jsem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Stepan Grappelli, Dojna.

Tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardní Candy. A my jsme do toho tak neřezali, jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce rvoucí milostná záležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, on obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byla velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, teď krásný období teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase brzy už jsme jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to v obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A

0: ukázalo, tak to je Voskovec, hlavně to poznal velice brzy, tak to s bolševikem nešlo, ostatně víte sami, ale tady se dlouho mluvím. Necháme to povolanějším.
1: O čem byste rád zpíval?
2: No co třeba zkusit Odysea.
1: Odysea, kdo jest Odysseus?
2: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
1: Iliáda.
2: Ano, Homer to napsal, Homer.
1: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
2: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
1: Ten Polyphemes.
2: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
1: Ano, patentní obr nosil jedno oko prostřed čela. Takhle.
2: Ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a fotocelu v uchu.
2: Ano, to bylo báječné. Krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolených, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
2: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
3: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte mi...
1: Povídá.
2: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky.
2: No aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
2: No s jedním vokem musnete rychle jíst, než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jak mi nespal, Řekové to viděli, viděj tam leže takovou kládu velikou.
2: Tak ji rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo. Toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu dát do smrti.
2: Jo, jenže...
1: Tom se ozvalo blbe,
2: blbe, ovce tam měl.
1: Ano, stádo ovcí a to muselo ven na pastvu.
2: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma ovcema. Jenže Řekové chytrý chytli se těch ovcí ze spoda.
2: Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
2: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránil.
1: Tak je ta historie podle Homra.
2: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
2: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
2: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
2: Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.
2: A teď zbývá

prováděcím nařízení a spis, který se nevrací, ať hlásá nutné k vyřízení. Úřední hodiny se mění a příděl máte vybraný. Pan sekční šéf tu dneska není. Neúřadujem pro strany.

0: vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není.
1: Neúřadujem pro strany.

hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není, neužadujem pro strany. Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úřední

Hezky namluveno, hezky nahráno, přátelé. Ještě jedna se vleze, svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No, tak co si dáme? Jmenuje se to Jumping Blues.

Je zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem. Mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracen a vytratit se studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001 a taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu, žádná moderna, decentní záležitost, pěkná, a která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při starom psovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích, naslyšenou.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Perfektná muzika.
3: Posloucháš Color.
0: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

Hanačky a Koráci. 21. srpna jsme si vzpomínali vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území. No a tak jsme si tady teďka na začátek jednu ruskou lidovou, tady Uchněm, která vzpomíná Budlaky. No a také zpívali o tom, že její píseň Slunci, no a zároveň taky 21. srpna se bohužel neuskutečnil hip-hop camp, který má sluníčko v logu. A tak mi nezbývá než dodat, aby příště to s tím sluníčkem bylo lepší i ve skutečnosti. Aby prostě se vydařil ten festiválek.

0: five manners. Next time we climb that hill, we'll take a chainsaw and a hammer.
1: Protože než rušit festivaly... Kecat lepší i tahat ty lodě proti proudu. Tak tu máme Ej uchně ještě jednou. Tentokrát v podání Miroslava Imricha. Pod označení Imrich Techno Factory.

jako vždycky i dnes někdo slaví narozeniny. Sean Ryder, člen partičky Happy Mondays, a tak si dáme jednu libůstku pod nich. On je jinak jeden z hlavních členů, hlavní zpěvák a taky textař Sean Ryder. No a tomu nechlapíkovi tedy dneska, pokud mě posloucháte v premiéře, je to právě dnes, 23.8., co mu je 64.

Sean Ryder. Happy birthday, Richard Neville. A to je další chlapík na holení, co se týče narozeninového hraní a přání k tomu taky, protože tomu je 47 dneska a jedná se o zpívajícího člena partičky Five.

No, minule jsem vám taky pouštěl samozřejmě i k narozeninám různých lidí, jako třeba Jill Caniff, a ještě předtím jsem hovořil o dřívější události z 8. srpna, že tedy ten den byl Mezinárodní den ženského orgazmu. No a představte si, potom teda se mi stalo to, že ač měla kulatiny, tak jsem jí vlastně udělal jenom tak na půl. Tak to tady bude ta písnička celá. Takže Jill Caniff spolu s Luscious Jackson, City Song. Jill Caniff, čerstvá šedesátnice od 17. srpna.

the one for me. No, přeju to i Lajemu Howletovi, aby mu to nějaká ženská říkala, nebo kdokoliv. Prostě, s kým tím to bude klapat. Protože chlapíkovi Lajemu Howletovi, DJovi a členovi The Prodigy, které jste slyšeli předtím, před tou deskarbou, právě tu velkou semplárnu, tak jemu je 55, už od 21.

No ale toto tedy, co nám dohrává, tak to jsou D-Train. No ale my ještě si dáme od Prodigy jednu věcičku, protože 55 to jsou půlku latiny. Ono i v případě té Jill Caniff to nebyla ještě jediná věc, co dneska hrála, protože od té tady zase spolu s partičkou Luscious Jackson budeme mít tu věc ještě v remixu. Tady Prodigy, Lime Howlett s ostatními.

No a ještě teda ta slíbená Jill Caniff po druhé, Sadie Lashes Jackson samozřejmě, v tom remixu té věcičky City Song. Já jim tady musím na té desce akorát rychle připravit a bude ale nadpřirozená plně, protože to je Supernatural Mix.

Rychlý k nám TC. Takže ne down, ale spíš up groove. Ale věc se jmenuje down groove.

každopádně v tomhle díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Je to znějící pode mnou právě. A teď to bude nade mnou. Poslední věc. Tak žijte v laze, koračky a koráci.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z najväčší nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
5: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Muzikrát, já vám přeje DJ Freaky, časom míra tady v improvizovaném studiu. Na pokoji 104 ve švýcarský Silvaplaně ukazuje 9 minut po 8 hodině. No a dneska je pondělí 24. srpna. Svátek nám slaví Bartolomějové a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám dnes pro Českou republiku slibují převážně jasno. Ano, přátelé, jasno a slunečno nebo polojasno. No tak by se to na našem území mělo dnes tedy chovat. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by v tuhle chvíli měly být 7 až 10 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 18 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 11 až 16 a přes noc potom teploty kolem 10 až 15 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešním vysílání, i když nevysílám tedy z domácího studia, což už není za ty léta tak neobvyklý, tak to bude probíhat v podstatě podobně. První set věnovaný oldschoolovýmu rapu a hiphopu. Začali jsme touhle věcí, která je notoricky známá Mos Def a Mrs. Fat Body. Ano, přátelé. No a v tomhle se bude pokračovat. Ano, budeme pokračovat. Nebo Miss to byla. A pak v druhé části, jelikož je dneska pondělí, se podíváme na novinky ze světa Baselineu a UK garáže. No i když nejsem v České republice, projedu český internety a mrkneme se na to, co nepodstatného, nedůležitého a na nezajímavého nám napsali v rámci rubriky Frikolora Infos. Takový je plán, taková je ranní rutina tady u nás na Koloru. Já vám ještě jednou přeju příjemný dobrý ráno ze švýcarský Silvaplany a já vás budu informovat i o třeba včerejším závodě, kde na bedně skončila i naše reprezentantka. Ano, přátelé, tak toť informace o tedy závodech v windfoilových závodech tady na jezeře Silvaplana, ty taktéž proběhnou. Tak toť bylo ze startu vše, jdem se věnovat muzice, příjemný dobrý ráno ještě jednou při poslechu pořadu Frikolora a Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky.

Alex, Mike čeká, no přátelé, další věc, oldschoolová věc, která odezněla tady na Color Music Rádiu. Dáme si De La Soul a pak možná ještě Grand Agent a pokračovat budeme až do 5 minut pod 50, tedy minutě, 55 minutě, aby jsme to měli v cajku. Vysíláme živě ze švýcarský Silva Plany, no a čeká nás samozřejmě stejně jako vždycky taky Ferry Colora Infos. Připravuju pro vás informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky.

Soul. 50 minut po 8 hodině. No a já se pomalu a ještě přesunu asi na balkon, tady se objevilo sluníčko a za chvíli vám třeba na Instagram, krom tedy včerejšího výjezdu nahoru Korváč, nasypu taky třeba nějaký videa tady odtud. Sice nejsou úplně vidět z tohohle balkonu ty ideální hory, který bych já si představoval, ale i tak to bude asi lepší, než vysílat z hotelového pokoje. Každopádně ještě jednou zdravím domů, protože Maty, ten má doma neuvěřitelnou party a takovýhle dance move jsem snad nikdy v životě neviděl. Zdravím taky Zuzelku, ale vás všechny, přátelé, tohle živý vysílání ze švýcarský Silva Plany. Tady probíhaly windfoilové závody, ještě stále probíhají, jelikož 3 dny nefoukalo, tak se to celý přesunulo podle informací, které jsem dostal včera. Dokonce jsem tedy byl součástí včerejšího vyhlašování, to taky nasypu na Instagramy, tak abyste viděli, jak takovýhle závody tady na jezeře Silva Plana probíhají. Tak to je v rámci tedy zdravice a taky informací, co tady vlastně dělám. Teď ještě jedna pecka, It's Only Right, a za chvíli už Free Color.

Hip-hop můžete poslouchat každý všední ráno po ránu tady na Koloru. Samozřejmě hip-hop je teď hodně tedy velký téma v České republice, hlavně kvůli hip-hop campu. Já už jsem viděl několik vyjádření, které ne všechny mi dávají úplně smysl, ale mě to asi smysl dávat nemusí. Jistota je, že hip-hop camp letos neproběhl a tedy podle informací organizátorů zůstávají lístky v platnosti pro příští rok. Nevím, no, jestli tohle byl good move, ale my tady rozhodně s hip-hopem zůstaneme přes jeho v uvozovkách problémy, tedy minimálně ne té komunity, ale samozřejmě samotného festivalu. Ještě kousek týhletý

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a živě ze Silva Plany Spokoje, číslo 104 a je 57 minut po tedy 8 hodině. Doplním taky, že je pondělí 24. srpna, svátek nám slaví Bartolomějové a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám dnes v České republice slibují převážně jasno nebo polojasno. Ranní teploty 7 až 12 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech 18 až 23, k večeru se ochladí na 14 až 19 a přes noc potom 10 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No jako první je tady informace, která se týká peněz a úspěchu. Nejde o peníze ani úspěch. Psycholožka vysvětluje, co skutečně vede ke štěstí. Štěstí nemusí být výsledkem velkých životních změn. Někdy stačí několik jednoduchých návyků, které mohou zlepšit náladu, vztahy i celkovou spokojenost. Psycholožka doporučuje 5 kroků, které můžete snadno zařadit do každodenního života. Štěstí není automatické, ale vyžaduje vědomé rozvíjení schopností, protože mozek je nastaven na přežití, nikoli na spokojenost. K větší spokojenosti přispívá posilování sociálních vazeb, zejména kvalitních vztahů, které poskytují podporu a prostor pro sdílení radostí i starostí. Mezi klíčové návyky pro dlouhodobou spokojenost patří také vděčnost, pomoc druhým, vědomé zpomalení a péče a fyzické zdraví. Pojďme si říct, že sociální vazby podle Santosové mají šťastnější lidé jedno společné, tráví více času s ostatními. Za druhé, myslet na druhé. Ano, přátelé, cesta ke štěstí nemusí vést jen přes péči o sebe. Vděčnost dalším návykem, který Santosová doporučuje, vědomé zaměřování pozornosti na to, co v životě máme. Za čtvrté, vědomé zpomalení. Často si ani nevšimneme příjemných chvil, protože jsme rozptýleni e-maily, telefonem nebo každodenními povinnostmi. A za páté, cvičení a fyzické zdraví. Spokojenost není pouze otázkou nastavení mysli. Významnou roli hraje také fyzické zdraví. Štěstí jako způsob života, přátelé. Tak doufám, že jste šťastní, my jdeme dál. Další informace, mobil vám může zničit záda i spánek. 5 chyb, které děláme každý den. Mobil máme v ruce i několik hodin denně, málo kdo ale přemýšlí nad tím, co při jeho používání dělá se svým tělem. Skloněná hlava, křečovité držení telefonu nebo večerní scrollování mohou přispívat k bolesti krku a rukou, únavě, očí i problému se spánkem. No a pojďme se podívat na ty návyky. Nepřirozený sklon páteře. Nebo tady máme modré světlo, to taktéž není úplně ideální, hlavně před spaním, o tom víme. Křečovité držení podle odborníků, až 99% lidí drží mobil velmi křečovitě. Nošení telefonu v kapse, dává si mobil do kapsy, je riziko. Přístroj se zbytečně přehřívá a navíc vysílá radiofrekvenční, tedy neionizující záření. Jeho způsobení na lidský organismus se ještě zkoumá. No a myslím, že tady máme závěr, poslední věc, dlouhé hovory. Hodinové telefonáty s blízkými lidmi jsou příjemné, ale přinášejí i zdravotní rizika. Pokud máte telefon dlouho na uchu, přetěžujete tím hlavně šíjové svaly. No a poslední informace dnešního rána v rámci Free Color Infos. Půl století zákaz končí, obávaná substance pomáhá tam, kde běžné léky selhaly. LSD dramaticky snižuje příznaky úzkosti a deprese, zjistila to průlomová studie z USA. V jejím rámci pacienti cítili zlepšení svého stavu i při podání velmi malého množství látky. To se může stát průlomem pro miliony lidí po celém světě. V Česku postihne generalizovaná úzkostná porucha GAD, alespoň jednou za život zhruba 500 000 lidí. Nervozita, strach ze tmy, cizích lidí, insomnie, neschopnost usnout či deprese, ale i kardiovaskulární nemoci, neschopnost kvalitního dýchání, nadměrné pocení, tinnitus, pískání v uších nebo svalová fascikulace, tedy záškuby svalů, to všechno mohou být příznaky generalizované úzkostné poruchy, kterou trpí po celém světě stovky miliony lidí. Nyní dostali novou naději tam, kde možná vůbec neočekávali, v lékařském využití psychedelik. Pozitivní účinky potvrzují mimo jiné třeba nová klinická studie provedená v USA, které se účastnilo 214 pacientů trpících generalizovanou úzkostnou poruchou. Průměrná doba trvání nemoci u pacientů byla 24 let. každý z nich dostal 100 mikrogramovou tabletu DT120, obsahující ditylamid kyseliny lysergové, tedy známý pod zkratkou LSD. Příznaky jejich úzkostných stavů začaly ustupovat již během 2 dnů a tento jev přetrval po celou dobu studie. Pacienti, kteří obdrželi léky, zaznamenali po 12 týdnech na standardizované škále úzkosti pokles hodnoty o 11,6 bodů. U pacientů s placebem se jednalo o 6,2. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Matt Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky s technologiemi nejen u nás ve studiu, ale tady třeba na pokoji 104 pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskot, ano přátelé, firma Maskot, která ví, jak to zabalit a odfiltrovat. Já jsem koukal, že už tedy se blíží informace a daleko víc informací v rámci téhle spolupráce, který já si moc vážím, takže dalším a posledním parťákem firma Maskot. 9:03, já se teď zkusím přesunout tady na balkon, tak aby jsme za chvíli mohli začít opět vysílat. Možná, že tam budu muset pustit jednu písničku tady z playlistu, ale určitě se opět za chvíli uslyšíme. Budeme pokračovat tady ze švýcarský silová plány a já vám zkusím natočit i něco tak, aby jsem tady neposílal videa z pokojového hotelu, hotelového pokoje. Přátelé, už teď najdete na Instagramu třeba včerejší výjezd na tedy horu Korvač, pokud jste tady v Silva Planě a vás ve Svatém Mořici ještě nebyli. Rozhodně doporučuji zkontrolovat, všichni, co zatím psali, tak je tedy uhranuli ty jezera, tedy, který tady jsou, samozřejmě pod těma obříma horama, který dosahují vejšky 3303 metrů. Toť taková krátká pozvánka na instagramový účet DJ Freaky Flink. Teď už ale přesouvačka na balkón a za chvíli opět pokračování pořadu Frikolora. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radio.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Sina Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Více

koukám na vrchol hory Korvač, 3303 metrů, to není úplně málo a my už vysíláme živě, tedy z balkónu tady na hotelovém pokoji. A přátelé, já vám za chvíli pošlu nějaký instagramový storyčka, jak to tady vypadá. I v rámci toho, jak třeba vypadal včerejší výjezd právě na horu Korvač, takže pokud máte rádi Alpy, máte rádi tedy tyhle jezera horský, které jsou právě tady v okolí svatého Mořice, tak mrkněte na instagramový účet DJ Freaky Fling, já to tam budu sypat ještě během dnešního dne a vy teď v tuhle chvíli můžete být tak trochu se mnou. Ano, přátelé, Color Music Radio, pořad Freakolora, sice vysíláme převážně po České republice, ať už je to tedy pomocí FM nebo DAB, ale můžeme vysílat a není to poprvé i třeba tady ze švýcarský Silvaplany. Tohle byla první novinka Reach the Top, ano přátelé, a George Maffetise. Teď nás čeká už Ben Foster, taky Kid Plug a Take Me Away.

Příjemný dobrý ráno ještě jednou při poslechu Color Music Rádia a pořadu Frikolora živě ze Silva Plany tady z balkónu pokoje číslo 104 a stejně jako vy jste zvyklí už ne poprvý, ale straight to the Color Music Rádio. No a samozřejmě, jak jste zvyklí, taky novinky ze světa taneční muziky. V pondělí je to Bassline a UK Garage. Tohle je Summer Supreme a Malik AU. Třetí novinka dnešního ranního vysílání.

Příjemný dobrý ráno ještě jednou tady ze švýcarský Silva Plany. Časomíra ukazuje 27 minut po 9. hodině. Vy posloucháte Color Music Radio, pořad Freaklore, a vysílám živě z balkónu pokoje číslo 104 tady v hotelu Albana. No a v to v rámci tedy probíhající akce Engadin Wind. Ta pokračuje i dnešní den, sice už tedy mělo být po závodech, ale tady se objevily problémy s větrem. Zaměnit z větry. No a tak museli celou soutěž tedy posunout. Včera už foukalo, dnes má foukat opět. Je krásný počasí, tak jak budete moct za chvíli vidět na Instagramu. No a my pokračujeme další novinkou. Tohle je Low and Behold a Levis de Marcus, Color Music Radio, pořad Freaklora za kontrolorem a mikrofonem DJ Freaky živě ze švýcarský Silva Plany. No a vy můžete poslouchat pořad Freaklora a novinky ze světa baselineu.

Odle týdne, já jsem vám sliboval a vy jste se ptali, jestli dám tedy video z dnešního vysílání, tak abych nemlžil a neříkal, že vysílám třeba z balkónu a já jsem vysílal třeba ze sklepa. Tak přátelé, na Instagramovém účtu DJ Freaky Flink už teď můžete vidět živej záznam dnešního vysílání, minimálně kousek a trošku delší, tedy záznam se dostal taky na facebookový účet Freakolora, takže pokud vás zajímá, jak může takový vysílání pořadu Freakolora tedy vypadat živě ze švýcarský Silvaplanet tady z balkonu, už teď můžete na to mrknout. A krom tedy dnešního vysílání jsou tam taky záznamy včerejšího výjezdu na horu Korvač. Já jsem pak z poloviny šel pěšky dolů, já to dneska budu dosypávat ještě všechno na Instagramy, tak aby, jak jsem slíbil, tedy na sociálních sítích, jsem vám tohle místo představil a ukázal, jak vypadá takovej můj víkend, který jsem teď prožil v pátek společně s Činasky v Olomouci, hned den na to už na tedy akci Engadin Win tady ve švýcarský Silvaplaně. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, další novinka bude Flex, tak doufám, že si zaflexíme Harry Ross a hned po Dig It a Not Usual. Posloucháš Color Music Radio, pořad Freakolora za kontrole a mikrofonem DJ Freaky.

Parsla ze světa herního studia Mad Finger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Tento týden nad Kolíně a nad Rýnem odstartuje herní veletrh Gamescom 2026. Jedná se o největší světovou akci zaměřenou na videohry pro herní průmysl i širokou veřejnost. Mad Finger Games zde představí novinky a plány pro svůj herní hit Grand Zone Warfare. Program je opět nabitý, na stánku studia se budou po celou dobu střídat přátelé ze světa herního, tedy světa médií a tvůrců obsahu na sociální sítě, kteří budou mít jako první tedy možnost seznámit se s připravovanou aktualizací Grand Zone Warfare. Taky stá na své vydání letos na podzim a Gamescom umožňuje vývojářům nejen posílit vlastní biznis, ale také se seznámit s tím, co kuchtí konkurence. Vzájemná inspirace je jedním z hnacích motorů herního průmyslu. Letos se také chystá další komunitní sraz, kdy se vývojáři na břehu řeky Rýna popovídají s hráči Grand Zone Warfare a setkání s komunitou patří těm nejpříjemnějším bodům programu celého Gamesconu. No a na závěr bych rád zmínil

pracovat v Madfinger Games týmu. Navštivte web madfingergames.com/careers se seznamem otevřených pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. Tohle byl Herviros a jeho Flex, teď už Mood Music a Sudy. Pokračujeme ještě chvíli tady ze švýcarský Silva Plány živě z balkónu. Vy můžete už teď vidět další videa, nejen tedy tady z vysílání, ale třeba z včerejší cesty nahoru na vrchol, a tedy Korvače 3300 metrů. Takže pokud vás to zajímá, jste tedy milovníci Alp, tohle by vám nemělo uniknout, protože tohle místo je podle mě jedno z nejkrásnějších na světě. Tak to je pro ty, kteří by to chtěli nejen pomoct zvuků a hudby, ale třeba i obrazu, Instagramový účet DJ Freaky Flink a nebo taky facebooková stránka Frikolora. Já vám

No a my jdeme k závěru dnešního vysílání a zdravím Martina Svátka, 54 minut po 9. hodině, za chvíli Frikolora Infos a já jenom Martinovi řeknu, že pokud by se nám nepovedlo spojit telefonicky, páč, já mám tady švýcarský číslo, tak poslední reklamou, po který bude začínat, je Lost Melody. Tak to je jenom taková pracovní záležitost, když vysíláme ze zahraničí, tak se to občas musí udělat jinak než tím telefonním hovorem. No a za chviličku už Frikolora Infos.

Ani jsme se nenadali a už je to tady, přátelé, kamarádi. Závěr vysílání, dnešního vysílání ze švýcarský Silva Plany, a zopakuju údaje vztahující se k dnešnímu dni, abyste věděli, do čeho jste se probudili. Dnes je 24. srpna. Svátek nám slaví

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: No tak já se omlouvám, lehký výpadek, spíš těžký výpadek, no tak já to teď už jenom v rychlosti tedy transformuju. Udržujte si sociální vazby, myslete na druhé, vděčnost a vědomé zpomalení, cvičení a fyzické zdraví, to všechno je důležitý k tomu, abyste byli tedy šťastní. Nejsou důležitý až tolik peníze a úspěch, ano přátelé. No a pojďme na další věc, mobil vám může zničit spánek i záda, ano přátelé. Tady se pojďme podívat, které věci tedy nám mobily způsobujou jen v rychlosti, protože teda, aby jsme to ještě zvládli přepojit. Nepřirozený sklon páteře, to je první věc, kterou tedy telefony způsobují, také modré světlo, o tom víme, že nám trošku může narušit spánek, křečovité držení telefonu nebo také nošení telefonu v kapse, o tom se stále spekuluje, zjišťuje se, jestli to bude mít nějaký vliv, no a v neposlední řadě dlouhé hovory. No a poslední věc, kterou jsem tady pro vás měl, ta se týká LSD. Ano, přátelé, totiž půl století zákaz končí. Obávaná substance pomáhá tam, kde běžné léky už selhaly. Ano, přátelé, tak já to tady ještě kouknu, že to vysílá, zatím to vysílá. Tady totiž píšou, že LSD dramaticky snižuje příznaky úzkosti a deprese. Zjistila to průlomová studie v USA. V jejím rámci pacienti cítili zlepšení svého stavu i při podání velmi malého množství látky. To se může stát průlomem pro lidi po celém světě. V Česku postihne generalizovaná úzkostná porucha alespoň jednoho za život zhruba 500 000 lidí. Nervozita, strach ze tmy, cizích lidí, insomnie či deprese, ale i kardiovaskulární nemoci, neschopnost kvalitního dýchání, nadměrné pocení, tinnitus nebo svalová fascikulace. To všechno mohou být příznaky generalizované úzkostné poruchy, které utrpí po celém světě stovky milionů lidí. Nyní dostali novou naději tam, kde možno a vůbec neočekávali, v lékařském využití psychedelik. Tak to bylo dneska vysílání ze švýcarský Silva Plany, málem to dopadlo všechno dobře až na ten výpadek, který se tady tedy nakonec objevil a to mě mrzí, teď už ale tedy rychlosti parťáci tohohle pořadu. A parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky s technologiema pomáhá, ale internet nám nedodává, firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a firma Maskot, novej parťák tohodle pořadu v rámci tedy spolupráce Maskot, ty, který to umí nejlíp zabalit a odfiltrovat, to je firma, která teď nově spolupracuje s pořadem Frikolora. No a to bylo pro dnešek vše. Jsou 2:50, ještě jednou sorry za ten výpadek. Martinovi opakuji, že tedy poslední reklamou dnešního tedy reklamního bloku bude Lost Melody a po něm už může vysílat. Já se odpojuji ze švýcarský Silva Plany. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Nejlíp při poslechu Color Music Rádia. Opět naslyšenou zítra už z domácího prostředí. Díky a čau!
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajdaš rod.
8: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
9: Máme nejlepší ceny.
8: Víc

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Color Music Radio.

I like that.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty foule je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej. Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za na bázní se pak splá.

0: jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
10: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
11: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
9: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
11: Přijedete zcela určitě do Zlína.
9: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
12: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
9: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Krásné, příjemné odpoledne na vlnách Color Music Rádia. Já vám srdečně přeji, Lukáš Kolíbal. Startuje polední menu. Přeju všechno dobrý. Zdravím Martina Svátka a samozřejmě vás všechny, kdo posloucháte Color Music Rádio právě teď a tady. A Podjel Scott následuje. Moje oblíbená parta jménem Tribe Called Quest.

mnou. OK, Roxy a Chalituna, Check the Rhyme. Takovýhle parádní freestyle posloucháte v polední menu na Color Music Radio se vzpomínkou na skvělý koncert Chalituny minulý rok v rámci Boomboxu s jeho kapelou. Boží, to bylo naprosto. By the way, blíží se další Boombox, který bude už poslední neděli v květnu a představí hned dvě party z Ameriky, a to sice z Brooklynu dorazí Smith & Wesson a z Los Angeles dorazí Blue and Exile, což je rapper a producent, který vydali minulý týden výborný nový album, který už jsme zařadili do album týdne. A vy máte ještě jednu příležitost, a to sice ve středu od 20. hodiny si tuhle tu desku pustit, a rozhodně tak udělejte tady u nás na Koloru, protože ten jejich koncert bude naprosto famózní. Takže ať už máte rádi 90-kový klasik boom bap a la Smith & Wesson, anebo spíš novější rap, tak si rozhodně poslechněte Blue and Exile a doražte poslední květnovou neděli do Prahy na loď jménem Cargo Gallery. Teď v pátek v Praze vystoupil Redman, viděl jsem na jeho Instagramu nějaký docela nadšený videa toho, jak pozdravuje Prahu a jak si to tady užil, a zároveň v červnu dorazí do Prahy KRS-One, takže co teďka uděláme, je, že si dáme Redmana a KRS-One v jednom tracku. Tak stay tuned, držte si klobouky.

jsem venku u Scratchu DJ AK, zdravíme celý Ty nikdy label. By the way, zahlídnul jsem někde, že Restovský bude mít open air show před Crossem, tuším, že někdy v červnu. No a toto už je zajímavý mashup reggae, dancehallu a hiphopu, týpek, který si říká Black Hero, a v tomhle songu mu hostuje Jadam Blackamore, věc jmenem Tough Times. Posloucháte Polední mediny na Color Music Radio za podpory MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. To znamená, když přijde Tough Time na cokoliv, co souvisí s Applem, tak doporučuji právě MacParts.cz, protože dali mi dohromady i věci, které byly solidně politý, rozlitý a tak dále. Tak MacParts.cz, zdravíme Jindru. A tohle je Black Hero a Blackamore.

Messiah, Protože z jeho nového alba v tomhletom songu, v tomhle singlu hostoval Damien Marley, song se jmenoval At We Feet, u našich nohou, s krásným zeleninovým videoklipem. Předtím to by the way byl taky Damien Marley, ale s Baby Chamem a se Stevenem Marleym. A když už teda Marleyovic a když už v úterý je vzpomínka na květnový povstání roku 1945, tak vybírám z alba Boba Marleyho Uprising, neboli povstání, věc, která popisovala tehdejší realitu, ale vlastně velmi nadčasová, možná i dnes. Poslouchejte pozorně, Real Situation, Bob Marley and the Wailers a

sakra nadčasový. Podívejte se na reálnou situaci. Jeden národ válčí proti druhýmu. Kde to všechno začalo a kde to všechno skončí? Tak jak mi to připadá, totální destrukce, jediné řešení a nikomu to nepomáhá a nikdo je nemůže zastavit. And no use, nobody can stop them now. Sakra nadčasový, ne? Bob Marley and the Wailers. Tak to v rámci té vzpomínky květnového povstání a zároveň v pondělí, nevím, kdo tohle to načasoval, ale v pondělí je Den Star Wars.

Tak s přáním toho, aby jsme trošku se probudili v tom kolektivně, že vlastně války nikomu nepomáhají, možná tak spekulantům a zbrojařům a tak dál a moci pánům, ale že věřím toho, že 99% lidí na planetě, možná i mnohem více, 99,8 si přeje mír a stabilitu a pokud se nenechají zbláznit do nějakých magořin, tak tolerujou jeden druhýho. Tak s přáním míru pro naši nádhernou planetu. Znova vzpomínám na ty kosmonauty, ne, jak obletěli ten měsíc a jak ta věc, která jim došla jako první je, hele, my jsme tady všichni sakra propojení a je to velmi vzácný ekosystém, v kterém tady žijeme který funguje a který si jednak těma válkama samozřejmě, ale je taky mnoha způsoby zbytečně devastujeme. Tolik Otec Fúra pro dnešní den a zároveň ale s připomínkou a přáním míru a toho, že ten mír začíná u nás samých. Že nemůžeme změnit nikoho zvenku, ale můžeme začít proměňovat sami sebe a začít vibrovat a rezonovat energii míru. A na to jsou nejrůznější techniky. Jedna z věcí je toho, že jsme si vědomí svého bytí, svých myšlenek, svých pocitů a neidentifikujeme se s nima. Tak jednak taková zajímavá knížka od nakladatelství Dharmagaya, který je partnerem tohoto pořadu, teď se mi to hodí do krámu, Zvídavá bdělost, příručka meditace vhledu, u kterého to celý začíná. Vteřinku, Rafi. 31 meditací pro každý den a tady otáčím na 15. den. Prozkoumávejte a učte se z toho. Jste bdělí. Ověřujte, zda jste bdělí a zda má uvědomování správný náhled. To znamená, jestli chápe, že všechno, co se děje, jsou přirozené procesy. Pokaždé, když sledujete jakoukoliv nepříjemnou emoci, prozkoumávejte ji do nejmenšího detailu a učte se z ní. Žádná náročná emoce nemůže zesílit, pokud ji důkladně pozorujete do nejmenšího detailu. Chtění, odpor a nevědomost pak nemohou pozvednout své hlavy. Objeví-li se hněv, chápejte ho jako přirozený proces, jako něco, co se jen děje. Neberte si na to hněv osobně, jenom ho pozorujte a zároveň chápejte, že to nejsem já, to není moje. Tímto způsobem můžete stát od hněvu stranou a nahlížet na něj jako na přirozený proces. Zbuďte v sobě hodně zájmu, abyste mohli hněv prozkoumávat a dozvědět se o něm co nejvíce. Chápejte hněv nikoli jako něco, co se mi děje, ale jako přirozený jev, který je společný celému lidstvu. Jak můžete pohlížet na hněv jako na váš, když jsou všechny emoce prožívány bez výjimky všemi lidmi, mají povahu dhamy. Jsou to přirozené principy a objekty. Tolik kratoučká ukázka z 15. meditace. Z těch 31, který jsou v knižce Zvídavá bdělost, jejímž autorem je barmský autor takového zajímavého jména, který kdo mi z vás napíše na kolor...

Přesně tak, Give a Peace a Chance. Song, který můžete znát hlavně od Johna Lennona, tady v podání Louise Armstronga a jeho přátel. Tak v návaznosti na to téma týdne, že jo, vzpomínka květnového povstání a konce války, nezačínejme žádný další, poučme se ze svých chyb, jako lidstvo v ideálním případě. Tak, Otec Fúra dneska hostem, Lukáš Kolíbala v rámci poledního menu, posloucháte Color Music Radio, blížíme se do finále. Měl bych ještě poděkovat Rovito Ice Cream, který mě zásobují skvělýma zmrzlinama. Vždycky sezóně luxusní čokoládový, arašidový a jahodový, nově taky v kornoutech, který jsou bez cukru, který jsou bio a raw a který je vyrábí na Šumavě a distribuují do celé Evropy a tady v Čechách možná o nich nemáte ani ponětí, tak vřele doporučuji, mají to ve vybraných sítích a ta název se píše RA2TV jako raw Itorovito.cz jsou jejich stránky. Tak Ondro, díky, zdravím na Šumavu. A teďka zpěvačka, která se jmenuje Ayana Lee, kterou jsem objevil díky filmu Spike Leeho, Highest to Lowest, nejnovější film od Spike, který najdete na Apple TV a v kterém hraje Denzel Washington, majitele jednoho velkého hudebního impéria v New Yorku, kterýmu se to tak nějak jako začne skládat celý jak domeček z karet. A je to velmi zajímavý film, napínavý film a hodně věcí vás to donutí přemýšlet, o hodně věcech, jako kterým chcete vlastně věnovat pozornost a který chcete podporovat. Tak to je ten příběh toho Denzla v tom filmu, doporučuji Highest to Lowest a hlavní song toho celého filmu, který má mimochodem výtečný soundtrack, je právě zpěvačka jménem Ayana Lee. Tak tenhle song Highest to Lowest, ať to máte na High Vibration, tenhle ten novej týden, vám srdečně přeju. By the way, v pondělí ještě slaví Květoslav a Florian, vedle star, den Star Wars, je to taky den hasičů. Kdo posloucháte v úterý, tak slaví Claudius a den hygieny rukou porodních asistentek a rovnoprávnosti handicapovaných, luna ve střelci, oheň, element u rostlin plot, u nás u lidí rozejbávejme stehna, boky, křížové kosti, pohyblivost a utužujeme svý zdraví pohybem v ideálním případě, protože pomocí pohybu sami sebe léčíme. Pohlaďte se svý nohy od palců až k hýždím, nosí nás. Tolik kalendář krásný paní a tady podtitul ještě nezapomeňte žít, radovat se a milovat. To byl Otec Fúra, Admirál Kolíbal a tady Ayana Lee a polední menu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Cajda Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny. Více

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Kiki a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Víte, kde nakupovať levněji? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly dvě hodiny.
5: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Color Music Radio.
3: Byly 3 hodiny.
2: Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonu.

0: Mlsání.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
7: Byly 4 hodiny.
6: Hudba všech barev.
7: Color Music Radio.

0: Martina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
0: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

spoken more or less.

0: to see the signs.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: escucharme bien. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: V dnešním světě kompjutru,
3: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
4: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
3: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
4: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
5: Sponzor pořadu.
6: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a například

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.